jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkej kran lížu se, včera jsme

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
2: Hustí.
1: Datart.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
3: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
4: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
5: To je hodně nábytku.
6: Sedačky.
5: Třeba ty.
6: Žluté.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Rohové.
5: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
7: A je to tady.
8: Šediny?
7: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
9: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
10: Protože vy za to stojíte.
11: Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
12: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
13: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
14: Sklo rychle zcelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
13: Objednejte se včas. Nečekejte.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto. Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
17: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
18: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
19: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
20: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
21: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v Carglassu vám sklo zachráníme.
14: Na Carglass.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody Carglass rychle scelíme.
13: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
14: A se správným pojištěním nic neplatíte.
13: Objednejte se včas, nečekejte.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
22: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
23: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
22: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
24: Je.
0: Řekni heslo.
2: Opavia.
8: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
24: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.

Okay, it's too good. Depeche Mode.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: bebe, si es perfecto.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Datart nákupy.
3: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
4: Hustí.
2: Datart.
5: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
6: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
8: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
9: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
10: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
11: Favi.
12: To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
12: Třeba ty.
11: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
12: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Favi, vyhledávač nábytku.
13: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
14: Sklo rychle scelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
13: Objednejte se včas, nečekejte.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: V Bile je úrodička, jak má být.
17: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
16: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
19: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
20: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
21: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
22: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
23: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v Carglassu vám sklo zachráníme.
14: Na Carglass.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody Carglass rychle scelíme.
13: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
14: A se správným pojištěním nic neplatíte.
13: Objednejte se včas, nečekejte.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.

0: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
3: Sklo rychle zcelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
2: Objednejte se včas, nečekejte.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
6: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
7: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
8: To je hodně nábytku.
9: Sedačky.
8: Třeba ty.
9: Žluté.
8: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
9: Rohové.
8: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
10: Datart nákupy.
11: Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
12: Pusti.
11: Datart.
13: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva s Philips Latte GoPro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte GoPro.
14: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
15: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
14: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
16: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
17: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. OneBlade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips OneBlade.
18: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
1: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
2: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
3: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v Carglassu vám sklo zachráníme.
4: Na Carglass.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody Carglass rychle scelíme.
3: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
4: A se správným pojištěním nic neplatíte.
3: Objednejte se včas, nečekejte.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
8: Mít malé sny. Nestačí.
9: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
6: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. Carglassu vám sklo zachráníme.
7: Sklo rychle zcelíme a se správným pojištěním nic neplatíte.
6: Objednejte se včas, nečekejte.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
9: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
10: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
11: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
12: Hodně nábytku.
13: Sedačky.
12: Třeba ty.
13: Žluté.
12: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
13: Rohové.
12: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
9: Je.
14: Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Mini zvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
17: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
18: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
6: Už takhle malý kamínek

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Datart nákupy.
3: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
4: Hustí.

0: Datart. To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
0: Třeba ty.
1: Žluté.
0: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
2: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
4: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
6: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den. Lerdamer, lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
7: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
8: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer, opravdu chutný.
9: V Bile je úrodička, jak má být.
10: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
9: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
12: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v Carglassu vám sklo zachráníme.
13: Na Carglass.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody Carglass rychle scelíme.
12: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
13: A se správným pojištěním nic neplatíte.
12: Objednejte se včas, nečekejte.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
16: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
15: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
17: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
18: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
19: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
20: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
21: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
22: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
23: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
24: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
0: boy, and let's go. Real slow, don't you see that your scene's perfect?

až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen válit oči, jak se furt ze mě tu

0: ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
1: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
0: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
2: Je. Yeah.
3: Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Minizvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte jak

0: potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
1: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
2: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
3: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
4: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
6: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
7: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
8: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
9: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
10: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
11: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
12: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
13: Tati, promiň, ujel mi bos.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
2: O2, více ze života.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině.

peřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.

0: ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
1: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
0: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
2: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
3: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
4: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
5: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
4: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
6: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
7: Bile je úrodička, jak má být.
8: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
7: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
10: Někdy se člověk musí otáčet, jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
11: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
12: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
13: O2, více ze života. Švarc

0: Kopfgliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
1: Tati, promiň, ujel mi bus.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Jaho. Ne. Čoko.
3: To má po tobě.
4: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
2: Tutti frutti.
0: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
3: Vybrali jste si dobře?
2: Já.
5: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
6: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
7: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
3: Pusti.
2: Datart.
4: To je hodně nábytku.
5: Sedačky.
4: Třeba ty.
5: Žluté.
4: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
5: Rohové.
4: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
6: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
7: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
8: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
7: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
9: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
10: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
11: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
13: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Už takhle malý kamínek vám může doslova zničit čelní sklo. U nás v Carglassu vám sklo zachráníme.
15: Na Carglass.cz si vyberete, zda vše vyřídíme telefonicky nebo online. Zvolíte si pobočku a čas a my pak vaše sklo pomocí certifikované metody Carglass rychle scelíme.
14: A když to nescelíme, tak to vyměníme.
15: A se správným pojištěním nic neplatíte.
14: Objednejte se včas, nečekejte.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
18: O2, více ze života.
19: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
20: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
19: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
21: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
22: Řekni heslo.
23: Opavia.
24: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
25: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
0: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.

0: pretty old spot there.
1: Hmm?
2: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.
3: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus. 1, 2, 3.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro. Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
6: V Bile je úrodička, jak má být.
7: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
6: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
4: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Pokus více ze života.
5: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
6: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
11: Nejde elektřina.
10: Zaplatíme vám novou.

0: Innogy.
1: Je. Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
3: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Myslíte si, že já jsem se nějak lišil od svých kamarádů, když jsem byl tak mladý jako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou, a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Já vím, díky.
1: DeLonghi, vždy perfetto.
3: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
4: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
2: nejde elektřina.
1: Zaplatíme vám novou. Innogy.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Pusti.
4: Datart.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
6: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
7: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
3: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Je.
2: Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Minizvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
10: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
11: nejde elektřina.
10: Zaplatíme vám novou. Innogy.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině.

0: Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
3: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Nikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Nálikový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: A bych do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Děkujeme moc. Tak kamarádi, ještě jednou díky moc Impulsu za pozvání. Užijte si mejdan.

0: Děkujeme moc.
1: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Datart nákupy.
5: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
6: Hustí.
4: Datart.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
9: nejde elektřina.
8: Zaplatíme vám novou. Innogy.
10: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
11: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
12: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří.

0: Trident Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blenda Dent. Okus více ze života.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
3: Je.
4: Řekni heslo.
5: Opavia.
0: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
3: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dán,
5: Monika Tymkova,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrada.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
3: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
14: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
15: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
14: A tentokrát si bude vybírat Monika.
16: Boxíky nahoru!
15: Start nové sezóny ve velkém stylu.
17: Co to je?
15: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
5: Pustí.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
8: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
9: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
11: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
9: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
4: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
5: Pustí.
4: Datart.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
13: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
14: No to půjde těžko bez křídel.
13: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
14: Aha, a jak asi?
13: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
14: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
15: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
16: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy

0: I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
2: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
3: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Ovesné vločky Emma u nás jen za 12,90. Albert.
4: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
5: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
7: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
8: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy zpevňující pokožku nebo tablety domičky Jar pro oslnivý lesk. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
2: O2. Více ze života.
3: Je.
4: Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care.

0: kondicionér ve spreji. Pro až o 100% hladší vlasy.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Nikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymkova,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrano.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Nájkový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Dej do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
4: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
5: Nejde elektřina.
4: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
8: ETA. Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Je.
10: Řekni heslo.
9: Opavia.
11: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
3: O2. Více ze života.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
6: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
7: Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechá

0: Dává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů rozplývá se přímo královsky.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
0: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
5: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
9: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
10: nejde elektřina,
9: zaplatíme vám novou. Innogy.
11: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2, více ze života.
12: Je.
13: Řekni heslo.
14: Opavia.
15: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
16: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
17: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
22: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Nech do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Avivaž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
2: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland.

0: pomáhají.
1: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
2: Třeba tenhle, co mě dostal.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
5: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
6: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
8: Hosti.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision, obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
11: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
12: Každý rodič umí něco jedinečného.
13: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
14: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
12: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
15: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
16: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
17: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
18: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
19: Nejde elektřina.
18: Zaplatíme vám novou. Innogy.
20: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
21: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
22: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
23: Nádobí Fabíne.
22: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.

0: Zaručeně lepší vaření pouze na fabini.cz.
1: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně.

0: nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
3: Pusti.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bile klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až šestkrát silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránil. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
13: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
15: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
16: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
17: A dělají to taky ostatní?
16: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
19: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Datart nákupy.
2: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
3: Hustí.
2: Datart.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla

0: pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: baby, this is perfect.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Pustí.
2: Datart.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí s pyžami.

0: se Stitchem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik, víc než si myslíte.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
3: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
4: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
5: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
6: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
7: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
10: Tati, co je tohle za auto?
11: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
10: Nebo pro tebe, tati.
12: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
13: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
14: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
15: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
16: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
17: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
18: Red Bull vám dává křídla.

0: news when I bet them just.
1: I warned you about the banging of the furnace, but you wouldn't listen. The party done. I'll get the hell out of my house. Out, out now.
2: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocovsinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocovsinem.
3: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
4: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
5: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince

0: 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Noviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Noviton Pro od Naturamed. Vitality Komplex z Norska.
1: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
3: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
4: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
5: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
6: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
7: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
13: Mám levnou energii.
12: Protože...
13: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
14: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
15: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba... Kartáček Philips s tlakovým senzorem nebo mobil Samsung s baterkou na celý den. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscillocoxinum.

0: exotika bez přestupu?
1: Jasně, přestupujeme do plavek!
2: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: To je hodně nábytku.
4: Sedačky.
3: Třeba ty.
4: Žluté.
3: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
4: Rohové.
3: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
8: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
10: Hosti.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Jaho, ne, Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Je.
16: Řekni heslo.
17: Opavia.
18: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
19: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Ten alerta. Vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
20: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční

0: modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
2: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
11: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
14: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
15: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
14: A tentokrát si bude vybírat Monika.
16: Boxíky nahoru!
15: Start nové sezóny ve velkém stylu.
16: Co to je?
15: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillocoxinem.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Má to smysl. Třiďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
6: Čeče, makáme cementí!
5: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu nebo se promění v teplo. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A teď trojitý EPET.
9: Ty jsi teda číslo.
8: Jednička ve stabilitě. Jako EPET.
9: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Když jde o výkon, na kompromisy není čas.

0: V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
2: Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
5: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
6: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
7: Datart nákupy.
8: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
9: Pusti.
7: Datart.
10: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
11: Si asi říkáte, co tak může trápit hada. Astma. Občas se zaškrtím a sotva dýchám. Si zasloužím vyhrát a určitě si za to nekoupím ty strašně dobré krysy.
10: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
12: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
13: A je to tady.
14: Šediny?
13: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
15: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
16: Protože vy za to stojíte.
17: Potřebujete rychle zakrýt šediny?
16: Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
18: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
19: Naked Attraction je zpátky.
20: Dobře to začíná.
19: Mladší.
20: Tyma, tak mi to zvedněte.
19: Odvážnější.
21: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
22: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
19: Jedna věc je ale stejná.
21: To je zážitek opravdu.
19: Odhalíme těla v přirozené kráse.
20: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
21: Budeš to prostě milovat.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα αβαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
6: Postarejte se o svou budoucnost.
5: To dělají moderní lidé. Investují.
6: A na to mohou být hrdí.
5: Jejich peníze pracují v XTB.
7: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
0: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
3: nejde elektřina,
2: zaplatíme vám novou. Innogy.
4: V Bile je úrodička, jak má být.
5: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
7: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
8: A dělají to taky ostatní?
7: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
9: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno dostáváte.

0: sebe perfektně zapadá. Vycel tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
1: Dneska je ale pondělí.
0: Pondělí?
1: Aha. Nic, já už musím.
0: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
2: E.ON, nechte to na nás. Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
4: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
5: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
7: Hustí.
6: Datart.
8: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
9: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
8: A tentokrát si bude vybírat Monika.
10: Boxíky nahoru!
9: Start nové sezóny ve velkém stylu.
11: Co to je?
9: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Bulharská měna je levá, chlapku tím ostrým to nevá. Podvody z poklady proti dle nálady. Hrají se na jinou sortičku, na sortu. Toužej po německém pasu, pasportu.

0: holky jsou levý. Přetřeví táta to neví.
1: Kurva, kluci, předrážejte to!
2: Já to předražíme.
3: Co to je? To je předražená. To je jako dražer, jako co?
1: Ale co bude?
3: Dražba Luna Park.

0: značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Pusti.
1: Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Exotika bez přestupu?
6: Jasně, přestupujeme do plavek!
7: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
8: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Okay. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
11: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhraje.

0: Jete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
4: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ascorvita. To je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
10: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Tymková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrano.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
16: Návykový látky, až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji nabíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
21: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
22: Naked Attraction je zpátky.
23: Dobře to začíná.
22: Mladší.
24: Tyma, tak mi to zvedněte.
22: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
25: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
22: Jedna věc je ale stejná.
25: To je zážitek opravdu.
22: Odhalíme těla v přirozené kráse.
24: Já se kochám.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
26: Budeš to prostě milovat.

pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost.

a s ním svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si zadal.

0: A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptám.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásu, a to se přece nedělá, a já vás varuju.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: I letos rozdělíme malým hokejistům a hokejistkám 11,5 milionu korun. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
3: Třeba tenhle, co mě dostal.
4: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
5: Mé oči vyprávějí můj příběh, ne můj věk. Nivea Cellular Epigenetics oční sérum s kryotechnologií. Okamžitě chladí, redukuje otoky a zlepšuje čtyři známky stárnutí očního okolí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics.
6: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
7: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
8: Nejde elektřina.
7: Zaplatíme vám novou. Innogy.
9: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
10: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
11: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
12: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
13: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
14: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
15: Takže elektrokolo.
16: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
17: Teď trojitý epet.

0: Ty jsi teda číslo.
1: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
0: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
2: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
3: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Slevami se jen hemží spotřebiče LG, které pořídíte až o 20% levněji.
5: Hosti.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
8: Zaručeně lepší vaření pouze na fabiny.cz.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
3: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
4: Boxíky nahoru!
3: Start nové sezóny ve velkém stylu.
5: Co to je?
3: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku. Let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect.

0: Jak se jmenuješ?
1: Jiřinka.
0: A druhým jménem?
1: Jiřinka Jandová.
0: Děkuju. Tisíckrát krásnější, než jsou prachy, je pár slov šeptaných do vlasů.

0: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Od ikonického designu až po technické detaily. Objevte svět Lego v Datartu. Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
3: Hustý.
4: Datart.
6: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
7: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
8: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
9: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
10: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
15: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Linteo.
16: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
15: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
15: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Exotika bez přestupu.
21: Jasně, přestupujeme do Plavek.
22: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
23: Jdu si dát pauzu.
24: Dej si pauzu, dej si KitKat.
25: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots, protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, podbarevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapse odstraní skvrny a jejich svěží vůně vydrží. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí. Výhodné nabídky výrobků značky Ariel nyní najdete v drogeriích Teta.
2: Eta je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
3: Naked Attraction je zpátky.
17: Dobře to začíná.
3: Mladší.
17: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
20: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
20: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
17: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
23: Budeš to prostě milovat.

0: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
2: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
3: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
9: Umí to lítat?
10: Ne.
9: Máme to teď s sebou?
10: No jasně.
9: Zabírá to hodně místa?
10: Naopak, nabízí.
0: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické zážitky.
11: Jana je královna domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Panadol Duo poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
12: A v případě horečky zvolte Panadol Extra Rapid ve formě šumivých tablet.
13: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
16: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
17: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
18: Pusti.
17: Datart.
19: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
20: To je hodně nábytku.
21: Sedačky.
20: Třeba ty.
21: Žluté.
20: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
21: Rohové.
20: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
22: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
23: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
24: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lund. Vyzkoušejte vzorky zdáhle. Tena.
25: Co to bude dneska?
1: Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
15: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
18: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
15: A tentokrát si bude vybírat Monika.
25: Boxíky nahoru!
18: Start nové sezóny ve velkém stylu.
26: Co to je?
18: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: Úrok klesl na 3,75.
12: Cože?
11: Je, Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
12: Cože?
11: A raději to zakroužkuj. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
12: Tohle až uvidíš, slepejš!
13: Tik tak tu.
14: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
15: Tady vám nesu něco z datártu.
16: Killerce něco na styling a nechting.
15: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
15: Bylo to...
18: úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
20: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
22: Takže elektrokolo.
23: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
24: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti.

0: garáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
1: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matony Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matony Vision. Život v plném rozlišení.
2: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až tisíce korun. A to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Innogy.
3: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
4: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
5: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, nula starostí. Philips One Blade.
6: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu dvakrát více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dán,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Abych do ní svoji navíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
19: Naked Attraction je zpátky.
20: Dobře to začíná.
19: Mladší.
21: Tak mi to zvedněte.
19: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
22: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
19: Jedna věc je ale stejná.
22: To je zážitek opravdu.
19: Odhalíme těla v přirozené kráse.
21: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
23: Budeš to prostě milovat.

Come on. Come on. Oh!

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
9: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy.

0: Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte. Vždy s tebou.
5: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
9: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
10: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
13: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivej, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
3: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Možná to bude silný, možná ne. Já bych teda chtěl, aby to bylo silný, ale u mě to opravdu funguje.
1: U mě taky. Bohužel. Tak ahoj.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
6: To je hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
8: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
1: Datart nákupy. Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
2: Hustí.
1: Datart.
9: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky zážitků. Vypojďte stres v sauně. Potěšte chuťové pohárky. Nebo rozjeďte pořádnou akci, ať máte zase o čem vyprávět. Vyberte si zážitek s extra slevou a rezervujte ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
10: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
11: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
12: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
13: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
15: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
16: Jdi do toho jako profík. Kráčej

0: hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, míř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
1: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
3: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
4: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nádobí tefal jako sadu tří pánví z nerezové oceli nebo set pěti hrnců a pánve s praktickými poklicemi. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
6: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tyba, tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Postarejte se o svou budoucnost.
1: To dělají moderní lidé. Investují.
2: A na to mohou být hrdí.
1: Jejich peníze pracují v XTB.
3: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den. Lerdamer. Lahodná chuť, tak jedinečná a neodolatelná. Ahoj.
4: Taky nemůžu přestat ochutnávat.
5: Lerdameru není nikdy dost. Lerdamer. Opravdu chutný.
0: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.

0: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
5: E.ON, nechte to na nás. Nebojte se o ně.
6: Usupá.
5: Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
7: jsme doma,
5: anebo vyrazí do světa.
8: A to klid.
5: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 spolu. O2, více ze života.
9: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
10: Pustí.
9: Datart.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
13: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
15: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
17: Naked Attraction je zpátky.
18: Dobře to začíná.
17: Mladší.
18: Tyma, tak mi to zvedněte.
17: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
19: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
17: Jedna věc je ale stejná.
19: To je zážitek opravdu.
17: Odhalíme těla v přirozené kráse.
18: Já se kochám.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.
14: I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see that this is perfect?

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα αβαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Allegro! To musím také vyzkoušet!
5: A mají i tuhle megatelku!
6: A věci do školy!
7: A ještě něco!
4: Tenhle kanon!
8: Když něco, tak Allegro.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Postarejte se o svou budoucnost.
9: To dělají moderní lidé. Investují.
10: A na to mohou být hrdí.
9: Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung, jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
15: nejde elektřina.
14: Zaplatíme vám novou. Innogy.
16: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
17: V Bile je úrodička, jak má být.
18: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
17: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia. Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den.

0: Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
6: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
7: My si půjčíme bezpečně.
6: Tady podpísek.
8: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
9: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
10: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
11: Dneska je ale pondělí.
10: Pondělí?
11: Aha. Nic, já už musím.
10: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
12: E.ON, nechte to na nás.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
16: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
17: Pusti.
16: Datart.
18: Naked Attraction je zpátky.
19: Dobře to začíná.
18: Mladší.
19: Tyma, tak mi to zvedněte.
18: Odvážnější.
20: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
21: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
18: Jedna věc je ale stejná.
22: To je zážitek opravdu.
18: Odhalíme těla v přirozené kráse.
19: Já se kochám.
18: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
23: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Rama margarín 950 gramů za 89,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Datart nákupy.
6: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
7: Hustí.
5: Datart.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
9: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
10: Exotika bez přestupu.
11: Jasně, přestupujeme do Plavek.
12: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
13: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
14: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
15: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervené

0: ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
1: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: Můj táta je trochu prdlej. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
11: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
12: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
13: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
14: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
13: A tentokrát si bude vybírat Monika.
15: Boxíky nahoru!
14: Start nové sezóny ve velkém stylu.
16: Co to je?
14: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night. Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko.
2: Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
4: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Přátelé sdílejí vše, protože společně je všechno větší zábava. Objevte novou kolekci figurek a cool vychytávek Funko Pop One Piece. Objevte nyní v Kinder Joy.
7: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
8: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
9: Mít malé sny. Nestačí.
10: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
11: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
12: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
14: Je.
12: Řekni heslo.
14: Opavia.
15: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opavia, odrobek víc spolu.
16: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
17: My si půjčíme bezpečně.
16: Tady podpísek.
14: Ne, ne,
16: tady podpísek. Pali, pali, pali.
18: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
19: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
7: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
2: O2, více ze života.
4: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
3: Fotbal rozhýbe každého.
14: Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
17: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
20: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
21: Cože?
20: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
22: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
23: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
23: Mladší.
24: Tyma, tak mi to zvedněte.
23: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
25: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
23: Jedna věc je ale stejná.
26: To je zážitek opravdu.
23: Odhalíme těla.

0: přirozené kráse.
1: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

boku žádný strachy. Zdeško v boj v Colorédu můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
3: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
6: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
5: Tadá!
6: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
7: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
8: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
11: O2. Více ze života.
12: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
12: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
14: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
15: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
16: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
17: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
18: My si půjčíme bezpečně.
17: Tady podpísek.
19: Ne, ne,
17: tady podpísek.
19: Pali, pali, pali.
20: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
21: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
22: Cože?
21: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
23: Je. Yeah.
24: Řekni heslo.
25: Opávia.
26: Mini zvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
27: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
28: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
29: To tu je.

0: Ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tada!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
0: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se

0: můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
1: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
2: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
3: Pusti.
2: Datart.
4: Je. Yeah.
5: Řekni heslo.
4: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren. Oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
8: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
9: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
10: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
11: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
12: A je to tady.
11: Šediny?
12: Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
13: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
14: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
15: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
16: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
17: My si půjčíme bezpečně.
16: Tady podpísek.
18: Ne, ne,
19: tady podpísek.
20: Pali, pali, pali.
21: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
22: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
23: O2. Více ze života.
24: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
25: Cože?
24: 3,75%!
25: Zonky, lidé lidem.
26: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
27: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
28: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
29: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
28: A tentokrát si bude vybírat Monika.
30: Boxíky nahoru!
29: Start nové sezóny ve velkém stylu.
30: Co to je?
29: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

člun asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

spadnout až na dno, i když pak vstanou, nejde tak snadno, není tak špatný nabít si pusu, no a pak vstát jít od mínusu k plusu.

0: dříve, kde si jim zprfek.
1: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy!
5: A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
6: Když něco, tak Allegro.
7: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
8: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba elektroniku Samsung jako mini LED televizi, telefon Z Flip 8 nebo parní pračku. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
9: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
10: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
11: Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
12: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
13: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která...

0: může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Pusti.
1: Datart.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
3: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
4: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
8: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
10: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
12: Cože?
11: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.
13: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
14: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
13: Tadá!
14: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
15: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
16: Naked Attraction je zpátky.
17: Dobře to začíná.
16: Mladší.
18: Tak mi to zvedněte.
16: Odvážnější.
19: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
20: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
16: Jedna věc je ale stejná.
20: To je zážitek opravdu.
16: Odhalíme těla v přirozené kráse.
18: Já se kochám.
16: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
19: Budeš to prostě milovat.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč mě tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myš.

0: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Sledujte své zdraví se Samsung Galaxy Watch 9 za super cenu a s cashbackem navíc.
2: Hosti.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích.

0: Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: I s cukrovkou si můžete užívat volný čas tak, aby vašemu tempu nic nebránilo. Senzor Freestyle Libre 2 Plus neustále monitoruje hladinu glukózy a vy tak můžete sledovat její hodnoty na každém kroku. Nově od ledna 2026 pojišťovna hradí i diabetikům druhého typu. Splňujete kritéria? Jste léčeni alespoň 3 dávkami inzulínu denně? Zeptejte se svého diabetologa na bezplatné vyzkoušení a vyměňte svůj glukometr za senzor Freestyle Libre 2 Plus. Více na freestylelibre.cz.
2: Best for you za 89. Vyber si cheese nebo eye twist a sestav si svou perfektní čtyřku. Best for you, jen za 89. Nyní v KFC.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
6: Ano. Ano. Ano.
5: A tohle?
6: Mm-hmm.
5: A tohle?
7: Ano.
8: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: A tohle?
6: Ano.
8: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
9: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
10: Taky!
9: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
11: Datart nákupy.
12: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
13: Pusti.
11: Datart.
14: Tic Tac Tool.
15: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Tool. Otoč a vychutnej si oba.
16: Philips Sonicare přináší novou éru péče o zuby. Už žádné pochybnosti. Navádění v reálném čase vám ukáže, kde ještě čistit, aby žádné místo nezůstalo opomenuté. S Philips Sonicare máte 100% kontrolu nad čištěním přímo na kartáčku. 20x efektivnější, šetrný k dásním. Feel the care. Philips Sonicare.
17: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
18: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
19: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
11: Úrok klesl na 3,75.
3: Cože?
11: Je. Petřev Hlušec, poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
11: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
3: Tohle až uvidíš slepejš.
10: V Kauflandu již od středy Superkauf. Kámistři od Fochu rodinný vepřový balík kilo za 74,90 a Medas Med 1200 gramů za 119,90. Navíc každou středu 2x více bodů za nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Philips One Blade. Oholí jakkoliv husté vousy. Rychle a snadno. One Blade nepořeže ani nepodráždí. Postará se o všechno. Oholí i tělo. Jeden nástroj, 0 starostí.

0: Philips One Blade. Jen 11% Čechů dokáže při vážné nemoci pokrýt rodinné výdaje déle než rok. Naše životní pojištění pomůže zajistit vaši rodinu, když do života zasáhne vážná nemoc. Tady a teď. Generali Česká.
1: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko, home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
1: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
2: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere.
3: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
0: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
5: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
7: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
6: Tadá!
7: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
8: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba noční pleťový krém Vichy spevňující pokožku nebo tablety domičky.

0: pro oslní výlesk. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
2: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
5: My si půjčíme bezpečně.
4: Tady podpísek.
6: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
7: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
8: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
9: O2, více ze života.
10: Citroen Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
11: Je.
12: Řekni heslo.
13: Opavia.
14: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
15: A je to tady. Šediny? Ne, mé vlasy potřebují obarvit.
16: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
17: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
18: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek, sametová mléčná pěna, nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
19: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
20: Cože?
19: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
21: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu. Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
22: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
23: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Pustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
1: Datart nákupy. Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
2: Pustí.
1: Datart.
4: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
7: Exotika bez přestupu?
8: Jasně, přestupujeme do plavek!
9: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
10: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Tati, co je tohle za auto?
14: Taková moje srdcovka.
15: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
13: Nebo pro tebe, tati.
16: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
17: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
18: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
19: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
20: Cesta k telefonu vede do Vodafonu.
2: Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
21: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
22: Let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Chihuahua.

0: žádnou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
4: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
5: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
6: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
7: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
8: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
9: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
10: Je. Yeah.
11: Řekni heslo.
12: Opavia.
13: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
14: A je to tady. Šediny? Ne. Mé vlasy potřebují obarvit.
15: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
16: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Rytač od L'Oréal Paris.
17: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
18: O2, více ze života.
19: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
19: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
5: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
6: Pizza La Mia Grande? Zážitek jako z pizzerie. Má extra tenké těsto, křupavý okraj a úžasnou oblohu. A nyní u vás doma. La Mia Grande. Dokonale tenká pizza od doktora Edkra.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
16: Citroen Happy Days jsou tu.
0: Vyberte si Citroen C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
4: Ty nejkrásnější věci přicházejí ze srdce. A dokonalá káva? S Philips Latte Go Pro. Intenzita čerstvých zrnek. Sametová mléčná pěna. Nejrychlejší čištění systému na mléko. Philips Latte Go Pro.
7: Fotbal rozhýbe každého. Nedovolte, aby vás bolest vyřadila ze hry. Voltaren Forte a Voltaren léčivá náplast působí hluboko v místě bolesti pro dlouhotrvající úlevu.

0: Voltaren, oficiální licencovaný produkt UEFA Champions League.
1: Výborně odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
5: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
6: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
7: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
6: A tentokrát si bude vybírat Monika.
8: Boxíky nahoru!
7: Start nové sezóny ve velkém stylu.
9: Co to je?
7: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: it's a celebration.
1: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
2: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
3: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
6: Pusti.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
5: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
6: Pustí.
5: Datart.
8: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
10: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
12: Tati, co je tohle za auto?
13: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
12: Nebo pro tebe, tati.
14: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
17: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve

0: čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
2: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
3: Můj táta je trochu prdlej, ale když se něco stane, všechno zachrání. Někdy je fakt bláznivý, ale já ho mám nejradši na světě. Lintel.
4: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechny.
7: No. Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
11: Budeš to prostě milovat.

off the bass and get steady. Let the music.

0: inspektor.
1: Exotika bez přestupu?
2: Jasně, přestupujeme do plavek!
0: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony, trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting.
5: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušný budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
9: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžamy se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Datart nákupy.
11: Pořiďte si domů televizi LG a užijte si chytré funkce a výhodný nákup.
12: Pustí.
10: Datart.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
14: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
15: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
16: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem Tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
19: Tati, co je tohle za auto?
20: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
19: Nebo pro tebe, tati.
21: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
22: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždivovače. Vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
23: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.

0: Korvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
1: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Tatart. Opravdový elektrospecialista.
2: Citroën Happy Days jsou tu.
3: Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
6: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
7: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
6: A tentokrát si bude vybírat Monika.
8: Pokříky nahoru!
7: Start nové sezóny ve velkém stylu.
9: Co to je?
7: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Kaufland.
4: Tady vám nesu něco z Dafartu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogerie Teta.
9: Datart nákupy.
10: Skvělou cenou, ale i parádním obrazem vás zaujme chytrá televize Hisense.
11: Pusti.
10: Datart.
12: Víc pro každý den. Užijte si pohodlí. S pyžami se styčem za 249 korun. Pro zachumlání a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání, nyní za lepší ceny.
15: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
16: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
17: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
18: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
20: Tati, co je tohle za auto?
21: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
20: Nebo pro tebe, tati,

0: let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
3: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
4: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
5: Red Bull vám dává křídla.
6: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
7: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
8: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
7: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Boxíky nahoru!
8: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
8: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Coxinem.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Je.
3: Řekni heslo.
2: Opavia.
4: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
11: Mít malé sny nestačí.
12: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
13: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
14: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.

0: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
1: Nejde elektřina.
0: Zaplatíme vám novou. Innogy.
2: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscillocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscillocoxinum.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tyma, tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
3: Jedna věc je ale stejná.
7: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
8: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
9: Budeš to prostě milovat.

0: dříve, než si jim zpětek.
1: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Já vím, díky. DeLonghi, vždy perfetto.
2: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi,
9: nejde elektřina.
8: Zaplatíme vám novou. Innogy.
10: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
11: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
12: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
13: Je.
14: Řekni heslo.
15: Opavia.
16: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
17: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zohy.

0: Bombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. Eta je tu pro všechny.
1: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
3: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
4: Boxíky nahoru!
3: Start nové sezóny ve velkém stylu.
5: Co to je?
3: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Chcete trávit podzim takto, nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. DeLonghi. Horké i ledové. Vždy perfetto. On the road again. The life I love is making.

0: Dacia Bigstra se zvýhodněním až 115 000 korun během dní výhod Dacia.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
4: Nejde elektřina.
3: Zaplatíme vám novou. Innogy.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc.
1: Volkswagen.
2: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
3: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
4: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy otáčet každou korunu. A někdy se plány otočí v jedné vteřině. Aby se kolotoč točil správně, Home Credit vám může půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte online do 15 minut. Ať se svět točí kolem vás. Home Credit.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
8: Je.
9: Řekni heslo.
8: Opávia.
10: Minizvyky po našem, tak středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
11: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
13: Tyma, tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.

0: Sandy?
1: Tell me about it, Stud.

0: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
1: Tak mu řekni, že nebudeme doma!
2: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako.

0: Pako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí, je prostě Novako. Přímo na váš stůl.
1: Datart nákupy. Ušetřete až 20% za malé domácí spotřebiče a kávovary Philips.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda 280 gramů za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Kaufland.
4: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
0: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden sportovní kolekce na běhání nyní za lepší ceny.
5: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
8: Připravte se na vaření v novém světle. Horkovzdušné fritézy Tefal Infrared spojují infračervenou technologii a dvojitý ohřev pro dokonale chutná jídla. Tefal Infrared. Vaření v novém světle. Vařte chutněji s vybranými fritézami Tefal a využijte nyní slevu 20%. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Askorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
11: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
12: Red Bull vám dává křídla.
13: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
14: Tati, co je tohle za auto?
15: Taková moje srdcovka.
16: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
14: Nebo pro tebe, tati.
17: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

Vou que vamos, turma. Delícia. Ai, ai.

eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.